18 Ravin Lenae, Lauminat. Miesto číslo 17 Kamrat, Be Mine. 16 Naked a Portugal The Man, Glide. Miesto číslo 15 Katarína Knechtová, Ďalky. 14 Sombr, 12 to 12.

0: Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
2: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
1: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
2: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
1: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: chuť po víkende zabehnúť do kina, tak Skalický Cinemax ponúka filmy Billie Eilish o 15.30, Diabol nosí Pradu 2 o 17.30, Hokum 20.30, Iron Maiden o 18.00, Michael 20.00, Mortal Kombat 2 o 20.20, Super Mario galaktický film 15.20, Top Gun Maverick o 17.50, Zvieracia farma o 15.40. Užite si svoj film.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.
3: Až ti svíčka

Ahoj lidi, tady je Charlie ze skupiny Torzo. Zdravím všechny příznivce Záhoráckého rádia a posluchače. A toto je naše písnička.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pruty, dobrý zrak, lekárničku, peníze na

0: ráno sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfu.
1: V poslednom blahoželaní by sme prostredníctvom našej relácie Hráme jubilantom chceli zablahoželať všetkým oslávencom na Záhorí, ktorí tento týždeň oslávili svoje meniny. V pondelok Blažena, v útorok Pankrác, v stredu Servác, vo štvrtok Bonifác, v piatok Žofia a Sofia, v sobotu Svetozár a dnes Gizela. Ešte raz želáme všetko len to najlepšie.

0: až na smrť verného priateľa.
1: Pán Dinka, môžete nám prosím niečo prečítať zo Štúrovej básne?
0: Veľmi rád, pán Adamec. Štúr sklonil Alexandrovi Boleslavínovi Vrchovskému ozajstnú poklonu. Nepochybne to bola veľká podsta všetkým Skaličanom. Verše by mali nepochybne zdobiť v meste nejakú pamätnú tabulu. Pokúsim sa ich zopár predniesť. Pre Slovanov sú aktuálne aj dnes. Boleslavínovi. Boleslavíne, pomníš na tá léta, kdy sme pod Lipou spolu sedávali a z Lípy stínu do šírého sveta, jak se otáčí, hemží, patřívali v mé ona mysli, jako oltár v chrámě. Ještě nás vídám, jak tam posedáme. Ty si odešel na dolní roviny, tam se ti štěstí chlácholivě směje. Já se vyšinul na horní končiny, žijí v pohromách, než plný naděje. Mé oko vždy se na tu Lípu dívá, leč tobě dálka a houšť jí zakrývá. A kdybys viděl, co na tu Lípu chvátá, ještě by spěchal mužně pri ní státi. Lípa pod horou provývá si svatá, než již na horách výchřice se klátí. Černé se chmury již z výchřicí pojí a ty nám Lípu vyvrátit se strojí.